0: 下马管民。皇上拨的这50万两白银，那是安抚流民的，这钱得发，但我发，你河都总不能干涉我的政务吧？
1: 好，为这个事咱不用打官司，那就请大人代劳了。
2: 我们把赔付清单都带来了，大人何时赔付？小的去跑腿，通知百姓一声。这里是30000户流民的赔付清单，请大人过目。
0: 这民政既然是归我管，金总和就不用操心了吧？皇上的钱，一分钱都不能多花，所以本都要重新审核。房屋有几间呢？损失的物品有多少啊？他关键是有没有人冒领啊？
2: 那岂不是要弄到明年去？
0: 上官说话，谁让你插嘴的？一点规矩都没有。
3: 下去，下去，
4: 下去，下去吧，
3: 下去，快下去。
2: 徐钦差，这话怎么讲？
5: 啊，这30000户流民，圣心关注。哎，阿西西大人说的也有道理，这事儿嘛，还是要办得仔细一些。
2: 什么？徐大人，
0: 哎呀呀呀！钦差大人，你的雕罐呢？
5: 没没，我那个这，
0: 你这要是着了凉，这罪过可就大了。
5: 别！
0: 来人，再拿一件来。
6: 来了。
0: 来，再拿一件。
5: 哎呀，真不用这啊！
2: 徐大人，
1: 走，咱们走。
0: 两江地寒，来呐。
5: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh